náhodou vánoční hudba na Rádiu B.

pohodovánoční hudba na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ujistil, že se státní příspěvky soukromým a církevním školám nebudou plošně snižovat. Přesto v návrhu rozpočtu ministerstva školství pro příští rok chybí povinné 3 miliardy korun. Tato zpráva přináší uklidnění pro tyto vzdělávací instituce, ačkoliv otázky kolem financování zůstávají otevřené. Předseda motoristů Petr Mačinka má brzy jednat s prezidentem, jak oznámil premiér Andrej Babiš na Pražském hradě. Podle jeho slov už k tomu dozrál čas. Tento krok může ovlivnit důležité diskuze ve veřejné sféře. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se setkali na Pražském hradě, aby projednali nadcházející zahraniční cesty a návštěvy. Tito dva čelní představitelé státu diskutovali o důležitých otázkách mezinárodní politiky v době, kdy kontakty mezi vládou a hradem byly omezené kvůli neshodám. Ministr zahraničí Petr Mačinka, který měl být také přítomen setkání, se ale nakonec nedostavil. V neděli ruský dron zasáhl osobní vlak nedaleko ukrajinsko-polské hranice, krátce po průjezdu diplomatického vlaku. Tímto vlakem cestovali významní evropští činitelé, včetně poslance Jana Lipavského z ODS. Útok vyvolal obavy. Lipavský zdůraznil, že zpoždění by mohl být ničím nerušeným rizikem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ujistil, že se státní příspěvky soukromým a církevním školám nebudou plošně snižovat. Přesto v návrhu rozpočtu ministerstva školství pro příští rok chybí povinné 3 miliardy korun. Tato zpráva přináší uklidnění pro tyto vzdělávací instituce, ačkoliv otázky kolem financování zůstávají otevřené. Předseda motoristů Petr Matinka má brzy jednat s prezidentem, jak oznámil premiér Andrej Babiš na Pražském hradě. Podle jeho slov už k tomu dozrál čas. Tento krok může ovlivnit důležité diskuze ve veřejné sféře. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se setkali na Pražském hradě, aby projednali nadcházející zahraniční cesty a návštěvy. Tito dva čelní představitelé státu diskutovali o důležitých otázkách mezinárodní politiky v době, kdy kontakty mezi vládou a hradem byly omezené kvůli neshodám. Ministr zahraničí Petr Matinka, který měl být také přítomen setkání, se ale nakonec nedostavil. V neděli ruský dron zasáhl osobní vlak nedaleko ukrajinsko-polské hranice, krátce po průjezdu diplomatického vlaku. Tímto vlakem cestovali významní evropští činitelé, včetně poslance Jana Lipavského z ODS. Útok vyvolal obavy. Lipavský zdůraznil, že zpoždění by mohl být ničím nerušeným rizikem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 127. Dneska začínáme nečekaně poklidně a to s Melody Sheepem. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

Relax. On radio.

Před náma Delinquent Habits. Tohle se taky evidentně neomrzí. V relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: kolo itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de
1: relax. Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz.

Relax. On Radio B.

0: Salalalalalalala.
1: Relax. On Radio B.

Když jsme u těch letních záležitostí, Get Down se tam taky určitě počítá.

Sabrina Sperman je evidentně přisprostlá, ale za mě boží. V relaxu a na Bčku.

První vysloveně zlomená věc bude od chlapíka, co si říká Fracture.

Relax. On Radio B.

Relax číslo 127 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čau.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ujistil, že se státní příspěvky soukromým a církevním školám nebudou plošně snižovat. Přesto v návrhu rozpočtu ministerstva školství pro příští rok chybí povinné 3 miliardy korun. Tato zpráva přináší uklidnění pro tyto vzdělávací instituce, ačkoliv otázky kolem financování zůstávají otevřené. Předseda motoristů Petr Maczinka má brzy jednat s prezidentem, jak oznámil premiér Andrej Babiš na Pražském hradě. Podle jeho slov už k tomu dozrál čas. Tento krok může ovlivnit důležité diskuze ve veřejné sféře. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se setkali na Pražském hradě, aby projednali nadcházející zahraniční cesty a návštěvy. Tito dva čelní představitelé státu diskutovali o důležitých otázkách mezinárodní politiky v době, kdy kontakty mezi vládou a hradem byly omezené kvůli neshodám. Ministr zahraničí Petr Maczinka, který měl být také přítomen setkání, se ale nakonec nedostavil. V neděli ruský dron zasáhl osobní vlak nedaleko ukrajinsko-polské hranice, krátce po průjezdu diplomatického vlaku. Tímto vlakem cestovali významní evropští činitelé, včetně poslance Jana Lipavského z ODS. Útok vyvolal obavy. Lipavský zdůraznil, že zpoždění by mohl být ničím nerušeným rizikem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.
2: Of course I've been drinking to think I own the place. You know how uncertain I get by getting replaced. I grew tired of switching from tears to crazy haze. Relentless, then sickness, I had to pick up my face.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Na letošním udílení cen Emmy se udála řada nečekaných momentů, včetně historického vítězství Matthewa Rice a zasloužené výhry Ray Seahornové. Překvapivě klidný průběh večera umožnil Matthewovi McConaugheymu a Woodymu Harrelsonovi v klidu předat cenu pro nejlepší komediální seriál Widow's Bay. Mariska Hargitay však bohužel zůstala bez ocenění, což bylo velkým překvapením večera 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě. No, there is 6 million.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejová Tipsport Extraliga startuje a fanoušky čeká napětí i zábava. Pardubice, obhajci titulu, budou čelit hvězdami nabitým soupeřům, které letos obrušují návraty reprezentantů. A představte si, oslavy 90. výročí prvního ligového zápasu na českém území proběhnou 3. ledna 2024. Česká extraliga je opět tady a sní návrat hvězd, které touží po domácí slávě. Připravte se na nové poutavé souboje. Pardubice se snaží obhájit titul a stát se opravdovým Dynamo, zatímco komentátor Robert Záruba těží z pestrého repertoáru hvězdné ligy. Posluchači, připravte se na největší taháky sezóny, které přináší nejen hokejový talent, ale i úsměvné momenty z ledu. Lukáš Horníček zažil krušné chvíle v anglické lize, když jeho Newcastle podlehl Leedsu 1-4. Český brankář inkasoval 3x v prvním poločase, přičemž 2 góly mu nasázel Dominic Calvert-Lewin. Horníček tak přišel o svou dosavadní neporazitelnost, ale přejme mu štěstí do příštích zápasů, aby bylo skóre na jeho straně. Villarreal stále čeká na první výhru v sezóně, když v 5. kole španělské ligy podlehl Betisu Sevilla 1-2. Tento výsledek je smutnou notou pro fanoušky týmu, který v listopadu přivítá Slávii v Lize mistrů. Snad se do Edenu dostaví lepší forma a ne rytmus smutné serenády. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Vážení posluchači, z oblasti konspiračních teorií k nám přichází bizarní zpráva z Devonu v Anglii. Skupina, která si říká Blade Runners, poškodila semafory, protože věří, že senzory jsou útokové zbraně. I přes jejich úsilí však úřady ujišťují, že senzory jsou neškodné a slouží ke zlepšení dopravy. Mějte se krásně, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ujistil, že se státní příspěvky soukromým a církevním školám nebudou plošně snižovat. Přesto v návrhu rozpočtu ministerstva školství pro příští rok chybí povinné 3 miliardy korun. Tato zpráva přináší uklidnění pro tyto vzdělávací instituce, ačkoliv otázky kolem financování zůstávají otevřené. Předseda motoristů Petr Maczynka má brzy jednat s prezidentem, jak oznámil premiér Andrej Babiš na Pražském hradě. Podle jeho slov už k tomu dozrál čas. Tento krok může ovlivnit důležité diskuze ve veřejné sféře. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se setkali na Pražském hradě, aby projednali nadcházející zahraniční cesty a návštěvy. Tito dva čelní představitelé státu diskutovali o důležitých otázkách mezinárodní politiky v době, kdy kontakty mezi vládou a hradem byly omezené kvůli neshodám. Ministr zahraničí Petr Maczynka, který měl být také přítomen setkání, se ale nakonec nedostavil. V neděli ruský dron zasáhl osobní vlak nedaleko ukrajinsko-polské hranice, krátce po průjezdu diplomatického vlaku. Tímto vlakem cestovali významní evropští činitelé, včetně poslance Jana Lipavského z ODS. Útok vyvolal obavy. Lipavský zdůraznil, že zpoždění by mohl být ničím nerušeným rizikem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

for a future, let's go.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nashvillská skladatelka Angela Autumn v albu Believer skvěle využívá své apalačské kořeny a přináší posluchačům jemně psychedelické skladby vedené baněm a kytarou. Album vydané v 2023 dokonale zkoumá, co může víra nabídnout, když nám chybí jistota. Skladby plné empatie zanechají v posluchači hluboký dojem. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejová Tipsport Extraliga startuje a fanoušky čeká napětí i zábava. Pardubice, obhajci titulu, budou čelit hvězdami nabitým soupeřům, které letos obrušují návraty reprezentantů. A představte si, oslavy 90. výročí prvního ligového zápasu na českém území proběhnou 3. ledna 2024. Česká extraliga je opět tady a s ní návrat hvězd, které touží po domácí slávě. Připravte se na nové poutavé souboje. Pardubice se snaží obhájit titul a stát se opravdovým Dynamo, zatímco komentátor Robert Záruba těží z pestrého repertoáru hvězdné ligy. Posluchači, připravte se na největší taháky sezóny, které přináší nejen hokejový talent, ale stanovali i úsměvné momenty z ledu. Lukáš Horníček zažil krušné chvíle v anglické lize, když jeho Newcastle podlehl Leedsu 1-4. Český brankář inkasoval 3x v prvním poločase, přičemž 2 góly mu nasázel Dominic Calvert-Lewin. Horníček tak přišel o svou dosavadní neporazitelnost, ale přejme mu štěstí do příštích zápasů, aby bylo skóre na jeho straně. Villarreal stále čeká na první výhru v sezóně, když v 5. kole španělské ligy podlehl Betisu Sevilla 1-2. Tento výsledek je smutnou notou pro fanoušky týmu, který v listopadu přivítá Slávii v lize mistrů. Snad se do Edenu dostaví lepší forma a ne rytmus smutné serenády. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V pražském IKEMu probíhá tento týden nábor nových dárců kostní dřeně pro akutní potřebu malého pacienta, 5letého Jindry s akutní leukémií. Chlapeček je hospitalizován v pražském Motole, kde čeká na život zachraňující transplantaci. Rodiče veřejnost prosí, aby se zapsala do registru a pomohla najít vhodného dárce. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v úterý ujistila veřejnost, že žalobci budou i nadále postupovat podle zásad trestního řízení, jak reagovala na prohlášení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Ten oznámil, že plánuje seznámit státní zástupce s prioritami trestní politiky vlády. Diskuze mezi státním zastupitelstvím a ministerstvem spravedlnosti je klíčovým tématem pro návrhy v justici v roce 2024. Tomáš Portlík, kandidát ODS na pražského primátora, kouřil elektronickou cigaretu během červnového zasedání zastupitelstva. Jeho chování se setkalo s kritikou, zejména od náměstkyně primátora Jany Komrskové. Portlík uznal chybu a omluvil se, když jeho kolegové zaznamenali tento prohřešek. Bez křížení dálnice D1 a D2 by doprava v Brně skolabovala, protože denně projede přes 80 000 aut. Přestavba, která vyžaduje přes 3 miliardy korun, zachovává provoz ve dvou pruzích. Dokončení této obrovské stavby je plánováno na příští rok. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám. Pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná. Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu, nebo kousek, asi 3 kilometry od. A bylo to strašně zajímavý, tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo, kromě těch, co tam bydleli. A díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která by je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Tak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádní turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a byl vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku. A nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A

Strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme na další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice a tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělý turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný referent do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rům? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rům, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčnej, vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku. Hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady. A já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mně. A já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku. A teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma. Takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to je jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku. Takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C. Číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Bintycí, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Numan. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupovat, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčí velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš na dokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili. No a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V pražském IKEMu probíhá tento týden nábor nových dárců kostní dřeně pro akutní potřebu malého pacienta, 5letého Jindry s akutní leukémií. Chlapeček je hospitalizován v pražském Motole, kde čeká na život zachraňující transplantaci. Rodiče veřejnost prosí, aby se zapsala do registru a pomohla najít vhodného dárce. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v úterý ujistila veřejnost, že žalobci budou i nadále postupovat podle zásad trestního řízení, jak reagovala na prohlášení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Ten oznámil, že plánuje seznámit státní zástupce s prioritami trestní politiky vlády. Diskuze mezi státním zastupitelstvím a ministerstvem spravedlnosti je klíčovým tématem pro návrhy v justici v roce 2024. Tomáš Portlík, kandidát ODS na pražského primátora, kouřil elektronickou cigaretu během červnového zasedání zastupitelstva. Jeho chování se setkalo s kritikou, zejména od náměstkyně primátora Jany Komrskové. Portlík uznal chybu a omluvil se, když jeho kolegové zaznamenali tento prohřešek. Bez křížení dálnice D1 a D2 by doprava v Brně skolabovala, protože denně projede přes 80 000 aut. Přestavba, která vyžaduje přes 3 miliardy korun, zachovává provoz ve dvou pruzích. Dokončení této obrovské stavby je plánováno na příští rok. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Historická premiéra. V roce 2029 budou poprvé atletické mistrovství světa hostit v keňském Nairobi. Rada světové atletiky rozhodla v Budapešti, dva roky poté se atleti přesunou do Mnichova. Vítězství a odhodlání se odráží v příběhu českého tenisty Víta Kopřivy, který v Davis Cupovém týmu hraje roli trojky za Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem. Kopřiva mluví o svém pomalém, ale stabilním postupu na českou tenisovou špičku v rozhovoru pro Davis Cupové ozvěny na České televizi. S přirozeným šarmem a odhodláním by Vít mohl být tenisovým jamajským bobovým týmem. V 2024 se mu daří postupně, ale jistě proplouvat světem tenisu. Hokejová Tipsport Extraliga startuje a fanoušky čeká napětí i zábava. Pardubice, obhájci titulu, budou čelit hvězdami nabitým soupeřům, které letos obrušují návraty reprezentantů. A představte si, oslavy 90. výročí prvního ligového zápasu na českém území proběhnou 3. ledna 2024. Česká extraliga je opět tady a s ní návrat hvězd, které touží po domácí slávě, připravte se na nové poutavé souboje. Pardubice se snaží obhájit titul a stát se opravdovým Dynamo, zatímco komentátor Robert Záruba těží z pestrého repertoáru Hvězdné ligy. Posluchači, připravte se na největší taháky sezóny, které přináší nejen hokejový talent, ale i úsměvné momenty z ledu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Starý dobrý hity na Bčku.

0: pořádně nalomený beat. To na Bčku můžeme.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been afraid.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Koaliční spor o znovu zavedení neplacených prvních tří dnů nemoci je u konce, když návrh motoristů padá pod stůl. Tento návrh podpořil ministr Aleš Juchelka, ale SPD byla proti. Vláda nyní řeší návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. Vladislavský sál na Pražském hradě hostí výstavu korunovačních klenotů, přičemž první návštěvníky tvoří registrované školní skupiny. Klenoty, včetně svatováclavské koruny z doby Karla IV., připomínají 500. výročí Habsburků na českém trůně. Od soboty budou exponáty dostupné zdarma široké veřejnosti. V pražském IKEMu probíhá tento týden nábor nových dárců kostní dřeně pro akutní potřebu malého pacienta, 5letého Jindry s akutní leukémií. Chlapeček je hospitalizován v pražském Motole, kde čeká na život zachraňující transplantaci. Rodiče veřejnost prosí, aby se zapsala do registru a pomohla najít vhodného dárce. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v úterý ujistila veřejnost, že žalobci budou i nadále postupovat podle zásad trestního řízení, jak reagovala na prohlášení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Ten oznámil, že plánuje seznámit státní zástupce s prioritami trestní politiky vlády. Diskuse mezi státním zastupitelstvím a ministerstvem spravedlnosti je klíčovým tématem pro návrhy v justici v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Historická premiéra. V roce 2029 budou poprvé atletické mistrovství světa hostit v keňském Nairobi. Rada světové atletiky rozhodla v Budapešti, dva roky poté se atleti přesunou do Mnichova. Vítězství a odhodlání se odráží v příběhu českého tenisty Víta Kopřivy, který v Davis Cupovém týmu hraje roli trojky za Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem. Kopřiva mluví o svém pomalém, ale stabilním postupu na českou tenisovou špičku v rozhovoru pro Davis Cupové ozvěny na České televizi. S přirozeným šarmem a odhodláním by Vít mohl být tenisovým jamajským bobovým týmem. V 2024 se mu daří postupně, ale jistě proplouvat světem tenisu. Hokejová Tipsport Extraliga startuje a fanoušky čeká napětí i zábava. Pardubice, obhájci titulu, budou čelit hvězdami nabitým soupeřům, které letos obrušují návraty reprezentantů. A představte si, oslavy 90. výročí prvního ligového zápasu na českém území proběhnou 3. ledna 2024. Česká extraliga je opět tady a s ní návrat hvězd, které touží po domácí slávě, připravte se na nové poutavé souboje. Pardubice se snaží obhájit titul a stát se opravdovým Dynamo, zatímco komentátor Robert Záruba těží z pestrého repertoáru hvězdné ligy. Posluchači, připravte se na největší taháky sezóny, které přináší nejen hokejový talent, ale i úsměvné momenty z ledu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Vážení posluchači, z oblasti konspiračních teorií k nám přichází bizarní zpráva z Devonu v Anglii. Skupina, která si říká Blade Runners, poškodila semafory, protože věří, že senzory jsou útokové zbraně. I přes jejich úsilí však úřady ujišťují, že senzory jsou neškodné a slouží ke zlepšení dopravy. Mějte se krásně, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. Pořadu novinky na

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Koaliční spor o znovu zavedení neplacených prvních 3 dnů nemoci je u konce, když návrh motoristů padá pod stůl. Tento návrh podpořil ministr Aleš Juchelka, ale SPD byla proti. Vláda nyní řeší návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. Vladislavský sál na Pražském hradě hostí výstavu korunovačních klenotů, přičemž první návštěvníky tvoří registrované školní skupiny. Klenoty, včetně svatováclavské koruny z doby Karla IV., připomínají 500. výročí Habsburků na českém trůně. Od soboty budou exponáty dostupné zdarma široké veřejnosti. V pražském IKEMu probíhá tento týden nábor nových dárců kostní dřeně pro akutní potřebu malého pacienta, 5letého Jindry s akutní leukémií. Chlapeček je hospitalizován v pražském Motole, kde čeká na život zachraňující transplantaci. Rodiče veřejnost prosí, aby se zapsala do registru a pomohla najít vhodného dárce. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v úterý ujistila veřejnost, že žalobci budou i nadále postupovat podle zásad trestního řízení, jak reagovala na prohlášení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Ten oznámil, že plánuje seznámit státní zástupce s prioritami trestní politiky vlády. Diskuse mezi státním zastupitelstvím a ministerstvem spravedlnosti je klíčovým tématem pro návrhy v justici v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

dokonale zkoumá, co může víra nabídnout, když nám chybí jistota. Skladby plné empatie zanechají v posluchači hluboký dojem. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Historická premiéra. V roce 2029 budou poprvé atletické mistrovství světa hostit v keňském Nairobi. Rada světové atletiky rozhodla v Budapešti, dva roky poté se atleti přesunou do Mnichova. Vítězství a odhodlání se odráží v příběhu českého tenisty Víta Kopřivy, který v Davis Cupovém týmu hraje roli trojky za Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem. Kopřiva mluví o svém pomalém, ale stabilním postupu na českou tenisovou špičku v rozhovoru pro Davis Cupové ozvěny na České televizi. S přirozeným šarmem a odhodláním by Vít mohl být tenisovým jamajským bobovým týmem. V 2024 se mu daří postupně, ale jistě proplouvat světem tenisu. Hokejová Tipsport Extraliga startuje a fanoušky čeká napětí i zábava. Pardubice, obhájci titulu, budou čelit hvězdami nabitým soupeřům, které letos obrušují návraty reprezentantů. A představte si, oslavy 90. výročí prvního ligového zápasu na českém území proběhnou 3. ledna 2024. Česká extraliga je opět tady a s ní návrat hvězd, které touží po domácí slávě, připravte se na nové poutavé souboje. Pardubice se snaží obhájit titul a stát se opravdovým Dynamo, zatímco komentátor Robert Záruba těží z pestrého repertoáru Hvězdné ligy. Posluchači, připravte se na největší taháky sezóny, které přináší nejen hokejový talent, ale i úsměvné momenty z ledu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Koaliční spor o znovu zavedení neplacených prvních 3 dnů nemoci je u konce, když návrh motoristů padá pod stůl. Tento návrh podpořil ministr Aleš Juchelka, ale SPD byla proti. Vláda nyní řeší návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. Vladislavský sál na Pražském hradě hostí výstavu korunovačních klenotů, přičemž první návštěvníky tvoří registrované školní skupiny. Klenoty, včetně svatováclavské koruny z doby Karla IV., připomínají 500. výročí Habsburků na českém trůně. Od soboty budou exponáty dostupné zdarma široké veřejnosti. V pražském IKEMu probíhá tento týden nábor nových dárců kostní dřeně pro akutní potřebu malého pacienta, 5letého Jindry s akutní leukémií. Chlapeček je hospitalizován v pražském Motole, kde čeká na život zachraňující transplantaci. Rodiče veřejnost prosí, aby se zapsala do registru a pomohla najít vhodného dárce. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v úterý ujistila veřejnost, že žalobci budou i nadále postupovat podle zásad trestního řízení, jak reagovala na prohlášení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Ten oznámil, že plánuje seznámit státní zástupce s prioritami trestní politiky vlády. Diskuse mezi státním zastupitelstvím a ministerstvem spravedlnosti je klíčovým tématem pro návrhy v justici v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Na letošním udílení cen Emmy se udála řada nečekaných momentů, včetně historického vítězství Matthewa Rice a zasloužené výhry Ray Seahornové. Překvapivě klidný průběh večera umožnil Matthewovi McConaugheymu a Woodymu Harrelsonovi v klidu předat cenu pro nejlepší komediální seriál Widow's Bay. Mariska Hargitay však bohužel zůstala bez ocenění.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Historická premiéra. V roce 2029 budou poprvé atletické mistrovství světa hostit v keňském Nairobi. Rada světové atletiky rozhodla v Budapešti, dva roky poté se atleti přesunou do Mnichova. Vítězství a odhodlání se odráží v příběhu českého tenisty Víta Kopřivy, který v Davis Cupovém týmu hraje roli trojky za Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem. Kopřiva mluví o svém pomalém, ale stabilním postupu na českou tenisovou špičku v rozhovoru pro Davis Cupové ozvěny na České televizi. S přirozeným šarmem a odhodláním by Vít mohl být tenisovým jamajským bobovým týmem. V 2024 se mu daří postupně, ale jistě proplouvat světem tenisu. Hokejová Tipsport Extraliga startuje a fanoušky čeká napětí i zábava. Pardubice, obhájci titulu, budou čelit hvězdami nabitým soupeřům, které letos obrušují návraty reprezentantů. A představte si, oslavy 90. výročí prvního ligového zápasu na českém území proběhnou 3. ledna 2024. Česká extraliga je opět tady a s ní návrat hvězd, které touží po domácí slávě, připravte se na nové poutavé souboje. Pardubice se snaží obhájit titul a stát se opravdovým Dynamo, zatímco komentátor Robert Záruba těží z pestrého repertoáru Hvězdné ligy. Posluchači, připravte se na největší taháky sezóny, které přináší nejen hokejový talent, ale i úsměvné momenty z ledu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Radio B.

Zdravím tebe, tebe a taky tebe. Já jsem Šazo, to už asi víš. No a posloucháš pořad Revolution a to bys měl taky vědět. Samozřejmě, že to víš. No, co tě dneska čeká? Samozřejmě pořádná dávka reggae hudby. To nejnovější a to nejlepší, co se od posledního dílu na scéně objevilo. Odpálíme to obrovským bangrem, protože máme tady opravdu hodně zajímavý featuring, a to konkrétně Gentlemana, který dal síly společně s Cooley Budsem a dali dohromady track, který se jmenuje Friends. Super věc.

Tohle bylo naprosto perfektní kombo a já bych se vůbec nezlobil, kdyby spolu udělali album nějaké, ale to si asi můžu nechat dát. Každopádně jsem rád, že o Kolíbacově zase slyšet, dlouho jsem neslyšel žádnou dobrou vypalovačku od něj nebo něco většího. No a Gentleman prý něco chystá, prý chystá album, už to vypustil zhruba před měsícem, před dvěmi, nevím, teď bych kecal, ale říkal, že chystá nový album, takže čekám, já čekám a nebojte se, až vyjde, hned ho sem hodím, protože tohoto zpěváka mám opravdu rád a věřím, že i spousta z vás. Každopádně dáme si teďka Street Rage, kterou má na starosti Pressure Bass Pipe.

jeden z momentálně nejznámějších a řekl bych, že i nejuznávanějších reggae producentů sype opět hudbu track za trackem a bavíme se konkrétně o Little Lion Sound. Jeho skladby tady máme opravdu často a když jsem připravoval tento pořad, tak na mě vyskočilo snad 6 nových skladeb, které poskládal během 14 dnů, což je docela šílené. Producent, který opravdu dře a který ho mám moc rád. A tentokrát ho tady máme zase v neuvěřitelném kombu, protože na mikrofonu je anglický Diafu Chaman a spolu s ním je tam španělský Morodo. No a dohromady toto trio dalo dohromady track, který se jmenuje My Sound.

Já bych řekl, že svět je zase v pořádku a svět se vrací do starých kolejí, protože máme zpátky syna Boba Marleyho, samozřejmě kterého, že? No máme zpátky Kimaneho Marleyho, protože vydal nové album s názvem Love and Energy po jeho 10leté pauze, tedy aspoň co se albumu týče, jinak samozřejmě nějaký tracky měl, nějaký featuringy, ale album vydal naposledy před 10 lety, takže po 10 letech je tu s novým albem, které je zase trochu jiné než jeho veškeré vlastně předešlé alba, protože jeho hudba se hodně posunula a je na něm trochu cítit, že stárne. Ne, jako že bych ho chtěl urazit nebo se ho nějak dotknout, ale zraje spíš. Ano, to je to správné slovo, protože jeho hudba hodně zpomalila, texty se hodně změnily a hodně teďka jakoby vlastně se posouvá hudebně ke svému otci Bobovi Marleymu, protože se vrací roots reggae, což jsem od něj absolutně nečekal, ale po tom, co jsem slyšel posledních pár jeho tracků, nebo aspoň featurenků, tak se nedivím. A ono vlastně, proč ne? No, každopádně, jak jsem řekl, po 10 letech nový album Love and Energy a je na něm na nějakých 16 tracků a najdete tam samozřejmě featy. Známé featy, samozřejmě. Sizzla třeba, Andrew Tosh, Anthony B, Bugle je tam, nebo je tam Ibam třeba, Andrew Tosh, Anthony B, Bugle je tam, nebo je tam Ibama, Hrlutan, Faya, je tam toho spoustu.

0: ukázka z nového alba od Kimaniho Marleyho, který se jmenuje Love and Energy, jako tento poslední track. No a my si dáme ještě Jamajčana, který tady čeká hned v pořadí. Je to Jamajčan, který miluje kombinaci hip-hopu, rapu a především reggae. A je to Kabaka Pyramid a jeho novinka Wademwa.
1: Yeah, you're a selector, I'm more musical listener.

Je tomu zhruba měsíc, co nás opustil výborný zpěvák Fantan Mojah, odešel do svatého Zionu. No a co se stalo, nestalo, dále vychází jeho hudba. Tentokrát je to featuring, který má společně s Jah Thunderem. Tipuji, že to byla nejspíš rozdělaná věc, kterou úplně nestačili dokončit spolu, a Jah Thunder se jí nyní chopil a dokončil to sám, protože jinak si to nedokážu představit, že i po jeho smrti dále vychází hudba, ale už jsem to viděl u více vlastně hudebníků a bývá to tak. Nedej bože, by to byla umělá inteligence, ale za tohle to by asi jako bylo lynčování, si myslím, konkrétně tento zpěvák by dostal fuck lynch. Každopádně máme tady zmrtvý stání Jah Thunder a Fantan Mojah a jejich novinka Born to Free a nechtě Fantanovi země lehká.

0: Dáme si ještě trochu ragamuffinu a ten ragamuffin zpěvák si říká Hollow Point, jeden z mých oblíbenějších, který dal dohromady track opět s producentem, kterého už jsme tady dneska měli, a to je Little Lion Sound. Jak jsem říkal, ten chlap to sype, je to šílenec, je to stroj na beaty. Každopádně tenhle track nese název Grand Khalifa.
1: Tell him who they are, could watch dogs bark and ragamuffin rain and roll. Yeah, man, bad man, no stop a pagan school, seen?

Stretch it. Them can't get wet. Ragamuffin rain and roll. Posloucháš pořad Revolution na Rádiu B. Já jsem Šazo a teďka ti pustím zase nějaký džungly, protože vyšly novinky a docela dost zajímavý novinky. No a reggae hudbu máme za sebou, takže je na čase trošku přidat na BPM, trošku to oživit a trošku to zrychlit. OK? Yes. Dobře. První novinku, kterou tady mám načechranou, nachystanou, tak ta je od producenta, který si říká G-Class. Je to mladičký producent, který je na scéně zhruba 3-4 roky a docela dost prorazil a momentálně je to hodně známý junglový a drum and bassový producent. Na mikrofonu mu přistála Kaya Faya, což je dcera Kongonettiho, no a dohromady dali pecičku s názvem Rebel Music Master.

musím uznat, že Kaja Faya mě začíná opravdu hodně bavit, protože si drží svůj styl, má výborný hlas, má skvělou flow a její hudba je fakt jedinečná, co se momentální scény týče. Jsem moc rád, že se drží toho, co jí jde. Bohužel to bych nemohl říct o jejím otci, o Kongonetim, na kterého jsem se letos nehorázně těšil na Uprising Festival. Fakt jsem se tam těšil na něj, protože byl zrovna s Black OJM, mým oblíbeným zpěvákem. No a můžu říct, že dlouho jsem neviděl horší koncert. Opravdu zklamání. Za každým trackem pull-up, nebo na každý track byly aspoň dva pull-upy, furt se vracel, v podstatě to ani neznělo jako set. A když už se to rozjeli, tak to celý stopli a pozvali tam nějakou zpěvačku s kytarou. Nejspíš ji chtěli zapromovat. No ale to pro mě byla poslední kapka a z toho koncertu jsem odešel před koncem. Upozorňuji, před koncem Kongonetiho a Black OJM. Pro mě největší zklamání. No ale to byla jenom taková vložka, protože my jedeme dál, máme tady ještě nějakou hudbu, no a konkrétně tady teďka čeká Serial Killa, Traumatize, zpěvačka Sahala a zpěvák Fat Man D.

Tohle to byl track s názvem Bad Girls od Serial Killy, Traumatize, Sahaly a Fat Mandyho. Jinak, když už jsem zmínil ten uprising, kdo byl, tak určitě ví, jaká to byla prda, a kdo nebyl, tak ten zapochybil. Každý rok o tom mluvím, každý rok to chválím a ty tam stejně nejedeš a pak lituješ, ne. Každopádně fakt tenhle festiák doporučuji, byl boží, byl skvělej, byl úžasný. Pro mě nejlepší zakončení léta, jaký si člověk představí, protože tam je reggae, hip-hop, drum and bass, jungle, prostě všechno, co máme rádi. A proč to zmiňuju? Protože tam bylo překvapení. Večera vlastně hlavní scénu uzavíral producent a DJ Bow, no a měl tam právě s sebou Fat Mandyho jako MCho a to bylo úplně fantastický zakončení festivalu, fakt výborný. Takže opět vsuvka Uprising číslo 2. No a my dáme další věcičku, tentokrát tady máme producentku DJku, která se říká DJ Rap, no a na majku má anglického, dneska už pomalu veterána, typa Airyho. Název tracku One Door.

KA Peoples, takže ještě než se s vámi rozloučím, vám řeknu dva tracky, které vás čekají, protože ty si určitě nenechte ještě utíct. Čeká vás Ghost Stone s Rikoranem a s Q-Feedem, jmenuje se to Narny Rhythm. No a poslední track, který zde uslyšíte, je Enme, Timbaly a Natty D, Rhythm and Dance, OK? Takže ode mě je to vše, slyšíme se zase příště, no a poslouchejte Radio B, takže bye bye.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Rascal a máme tady další pokračování pořadu Bass Up, buď je úterý večer nebo pátek dopoledne a dneska je už 60. díl, takže máme takovou oslavičku a dneska si na začátek pustíme nějaký novinky a v druhé polovině pořadu vám chci pustit mixtape, který jsem teďko dostal od dvou týpků, je to DJ Slavik a DJ Tingy, dvojice Breakbeat Bandits, a poskytli mi mix, který hráli letos na Beats for Love. Něco si o nich ještě povíme a tohle je na začátek týpek, který produkuje takovýhle příjemný breakbeaty, říká si Look at me a vydal teďko tenhle ten track Blow in, takže přeju

Tak teď jste mohli slyšet producenta, který si říkal Look at me. A navážeme dalším breakem, který dělal Hancock. A track se jmenuje Synthetizer. A vyšlo to teď na Distortion, už zářijová věc.

Tak jestli jest, přátelé, big up Hancockovi, protože dělá výborné věci. A teď se dáme track od Yo Speeda a Bubble Couple. A track se jmenuje Mojo Picon a je staršího data, vyšlo to v roce 2018 na Need Money Records. Takže pojďme na to, taky dobrá věcička. Posloucháte pořád Bass Up.

Tak přátelé, posuneme se dál. Mám tady další věc, která je novějšího data, zase vyšla teďko v srpnu a dělal producent Guau a Buzon a jmenuje se Humble Yourself. Vyšlo to na ENB Free, takže přeju příjemný poslech při

Tak přátelé, jsem tady zpět. Tohle byl producent Guo a Buzon. A teď tady mám jednu zajímavou kompilaci. A je to kompilace labelu Fat Vibes. A po 10 letech vydali kompilaci, kde je 16 tracků. Dáme si hned ten úvodní track. A dělal ho Virtus. A jmenuje se to Earthworm. A možná zbyde čas ještě na jednu věc tady z té pohodové kompilace. Fakt dobrý breakbeaty tady jsou. Určitě vyhledejte. Posloucháte Radio Bčko.

Well, this is a good one.

Tak dobrá pohodička, co říkáte, přátelé. Posloucháte Rádio Bčko, pořad Bassup. No a dáme si další breakbeatovou pohodovku. Dělal to Adam Witt a Sub Foundation. Je to track Dreams a vyšlo to teďko na vinilu. Čtyři verze týhletý věci a tohle je Sub Foundation Apache Duck Mix.

Tak já myslím, že jako na vinylu vydaný tyhle ty tracky, že jsou úplně super, kdybych si to klidně pořídil, kdybych hrál z vinylů. Nicméně dáme si ještě jeden track, přátelé. Posloucháte Bass Up a navštívíme ještě jednou kompilaci Fat Vibes 10 Years. A tam producent BR Selecta udělal track Insider, takže si ho dáme a řekneme si něco o uskupení Breakbeat Bandits.

Tak přátelé, tohle byla selekce, kterou jsem vybral na dnešní polovinu a o druhou polovinu 60. dílu se postarají partička, projekt Breakbeat Bandits, jsou to týpci DJs Lukáš Slavik a Tingy, který začínali hrát kolem roku 2001. A někdy kolem roku 2009 se spojili a dělali tenhle ten projekt právě, který hudebně se zaměřuje na energický breakbeat a na new

breaky, funky a rovnější beat. I tenhle ten mix dnešní je takovej chvilkama v rovných beatech, takže uslyšíte sami. Je to záznam z letošního Beats for Love a ještě ke klukům řeknu, že hrajou spolu takhle 15 let v klubech, na festivalech po celé republice a na podia se dostali s absolutní špičkou dnešní scény, jako jsou třeba Crafty Cats, Plump DJs nebo Stanton Warriors, takže mají už docela zkušenosti, ostřílený týpci. Takže pojďme si dát jejich mix. Big up, kluci, líbí se mi to, fakt super nálada tam je a jen tak dál, ať se daří. Jinak, přátelé, posloucháte 60. pokračování pořadu Bass Up, buď v úterý večer, nebo v pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma, s náma. Teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Pokud máte nějakého kamaráda, tak mu třeba můžete věnovat tady tuhle písničku, takovou krásnou zmínku o tom, jak je kamarádství krásný a důležitý v životě.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio B.

tempo vai ser possível. Se esse for um cenário plausível.

Radio B.

I don't tapped out now.